šandár prukľáti. Znali nevečko naňáty, že bylím s noči guľáty, staroste dívku cilováty.